Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Hello. Tell me what I can do. You're beautiful.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Co je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den, bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

Krásné dobré páteční ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle to byl Roger Sanchez, GTO, Turn on the Music. Fantastická věc na start pátečního ranního freshe s Andy Roadem. A já vás vítám, přeju vám pohodový závěr pracovního týdne. Doufám, že jste se včera při těch teplotách moc neupekli a že jste našli třeba místo na nějaký schlazení. Dneska bych doporučoval taky nějaký volnější režim, protože ty vedra, které došly do České

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Ta nejlepší taneční muzika jedině na vlnách 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju krásné dobré ráno. Tohle byly Zonderling, Josh Kambi a pecka, která se jmenuje Lifetime. No a my máme teďkom před sebou počasí a pojďme se podívat na to, jak to bude dneska vypadat. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme úplně stejné teploty jako včera, tedy tropických 37 stupňů a nad celou republikou bude převážně jasno. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a pokud, přátelé, můžete, tak dneska si dopřejte trošku toho volnějšího režimu. Běžte se nikam schladit, vykoupat se a určitě dodržujte pitný režim, ale taky ten hudební režim, protože my tady na Dance Radio pro vás budeme hrát tu nejlepší taneční muziku i nadále. Čeká nás Bypass Music, Moby, Olaf Bazosky, Tiesto a nebo taky Offenbach. Dance Radio. Dance Radio.

0: Francouzské producentské a DJské duo, které si říká Offenbach, právě teď proletěli éterem Dance Radio na 89 a 102,9 FM a s peckou Over You. Málo kdo ale ví, že tyhle ty dva mazáci jsou mezi námi už od roku 2014 a patří aktuálně mezi nejoblíbenější posluchače, mezi nejoblíbenější interprety v celé Evropě, protože když se podívám na jejich úspěchy na Spotify, kolik mají měsíčně milionů posluchačů, tak je to vlastně až úplně neuvěřitelný. No a mezi největší hity samozřejmě patří Be Mine, Kači, Paradise Racket, anebo právě teďkon jsme měli v éteru Dance Rádia Over You. Pojďme dál na muziku, před námi do 8. hodiny ještě Parov Stellar, anebo taky Nora Impure.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Na MOL opilý řidič přijel na benzínku v Lišově na Českobudějovicku. Koupil si lahev alkoholu a když se vracel k autu, upadl. Snažil se ale vstát a usednout za volant znovu. V tomu mu naštěstí zabránili přivolání policisté. Řidič nadýchal bezmála 5 promile a skončil v péči záchranářů. Česká republika může získat jednu z nových AI gigafactory, které chce Evropská unie vybudovat napříč Evropou. Evropská komise vyhlásila ve čtvrtek výzvu na vznik až 7 obřích výpočetních center pro umělou inteligenci. Do projektu mají zamířit veřejné i soukromé investice přesahující 30 miliard eur. Pouhé 2 měsíce stačily na to, aby italská automobilka Ferrari splnila roční plán prodejů svého prvního elektromobilu Lius. Ten po představení kvůli svému neobvyklému vzhledu vyvolal pobouření části investorů i fanoušků značky. Zájem o vůz, jehož cenovka začíná na 550 tisících eur, je především v Číně. Počasí. Pátek nás čeká další tropický den, bude jasno, polojasno a odpolední maxima přesáhnou 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tato věc není úplně ta nejnovější, jedná se o jeho jeden z prvních počinů a já věřím tomu, že Melvin usedne zpátky do studia a třeba se od něj ještě nějakých nových věcí tady na Dance Radio dočkáme. Aspoň co takhle sleduju sociální sítě, tak Melvin je v posledních dnech, týdnech, měsících hodně aktivní, dělá svoje eventy, dělá svoje festivaly a třeba si najde i čas na tu produkci. No tak necháme se překvapit, každopádně tato věc je stále skvělá a jsem hrozně rád, že jsme si ji tady na Dance Radio v rámci pátečního ranního freše mohli takhle krásně připomenout. Pojďme dál na muziku, před námi legenda legend Paul Johnson, Get Get Down, bude taky Norma Jean Martin, AKN a nebo taky Solomon.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je páteční ranní fresh na 89.9 FM, já jsem Andy Rout a přeju vám naprosto pohodový pátek a ještě víc pohodový nadcházející víkend. Právě nám dohrál Solomon společně se Skrillexem jako novinka v našem éteru, pecka Rampca, úžasná věc, která si myslím, že se přesně na tento čas hodila. No a my se jdeme mrknout znova na počasí.
1: Počasí.
0: Na konci pracovního týdne máme v České republice tropické počasí, očekáváme jasnou oblohu, odpolední maxima vystoupí k 38 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A jak doporučují meteorologové, tak to doporučíme i my. Rozhodně dneska dodržujte pitný režim, vyhýbejte se hlavně teda přes poledne sluníčku, no a zachovejte taneční hudbu ve svých uší a to prostřednictvím Dance Radio. Ať už na vlnách 89 a 102,9 FM, anebo prostřednictvím naší apky, po případě webovek. My jdeme dál na muziku, před námi David Guetta, Sneaky Sound System, Hoš Kreider, anebo taky Pomo.

0: Ještě stále si dáváte páteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Na Dance Radio nám právě teďkon dohrál Don Diablo, Got Love, jedna z těch starších věcí od Dona Diabla, ale myslím si, že stále pořád aktuální. Máme krátce před 9. hodinou, přátelé, to znamená, že já se s vámi pomalu, ale jistě začínám loučit. Doufám, že budete mít nádherný pátek a zároveň nádherný víkend, že si ho užijete do sytosti, že si odpočinete, že načerpáte sílu, energii na ten nový pracovní týden, který už bude v srpnu, a pro školáky, tak samozřejmě jsme v polovině prázdnin, takže vy vůbec nesmutněte, máte před sebou ještě celý měsíc. No a já už se teď opravdu loučím, mějte se krásně, po mně už mezi 9. a 12. kolega Milan Kroužil v dopoledním driveu a odpoledne taky odpolední show s Michaelem C. No a já, Andy Road, se budu těšit zase v pondělí v 7 hodin ráno. Tak se mějte krásně a ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den, bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady dopolední drive na Záskok s Milanem Kroužilem máme 31. července, takže zakončuju měsíc, je to prima. Svátek má Ignác, všem blahopřejeme a 9 hodin 18 minut pro úplnost času. Teď nás čeká Ross Queen, Fade to Grey, já tuším, že tam je taková trošku souvislost s kapelou Visage, Steve Strange a i když to není to úplný, jako řekl bych, cover, ale je to velice citlivě udělaná věc a doufám, že vám dobrá dodá té dobré nálady. Pak je tady Kedrick Gervais, Carla Monroe, Gotta Be a pozor, velká klasika JD neboli vlastním jménem Robin Albers z Holandska, kterou tuhletu věc složil za 4 hodiny v roce 1991 a stala se z toho taková houseová hymna Plastic Dreams. Tak doufám, že s náma budete snít celý den s Dance Rádiem 8929 FM nebo apka Dance Rádia či klasický web danceradio.cz.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Beats Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Hezky zlomený rytmus, drum sound a bassline Smith and Pure Fire. Na lámené beaty tady máme speciální pořad Rave on Air od 18 hodin každé pondělí, takže to si můžete vychutnat. Máme 9 hodin, 33 minut. Dneska na záskok vás tady zdraví Milan Kroužil do té 12. hodiny na místo Katie. Zdravím na dálku. V pondělí už bude Katie mezi 9. a 12. hodinou. Teď nás čeká klasika, trošku se vrátíme na zpátek, ale pohodička. Dodá to, doufám, té dobré energie For Two Grooves, pakliže mám chybí Up to No Good. Pak je tady Paul Oakenfold, Sun Her Sun. Paul Oakenfold, ten samozřejmě patří mezi největší legendy za poslední 3 dekády, vytvořil více než 100 fantastických remixů a pro takové veličiny jako třeba Moby, Madonna, Britney Spears, Massive Attack, Cure a tak dále, New Order. Pak je tady Klangeita Coats, Nightlife či švédská ocel Axwell, Whatever Turns You On. Přátelé, máme venku už, řekl bych, zatím ještě optimálně, ale pomalinku jde teploměr nahoru, ale užívejte léta, samozřejmě dodržujte pitný režim, to je jasné, ale dokud je takhle hezké počasí, tak si to vychutnávejme a k té energii vám tady pomůžeme. Ten zrá.

0: takový zasněný rytmus a hlavně milované prázdniny. Lovers Holiday, pakliže je máte, užívejte, přátelé, a když nás máte u toho zapnuté, tak budeme jedině rádi. Duran Jones a Indications, Lovers Holiday, Simple Soul, Drum and Bass, Flip Remix, 9 hodin 50 minut, tak užívejte i vy, pakliže i nemáte prázdniny, je tady pátek, před náma víkend, v léto, v plném rozsahu, takže si můžete udělat pohodu, ještě teda samozřejmě záleží, kde jste, ale odpoledne už to láká někam na koupák. A třeba si u toho vychutnáte i Crystal Waters, to je velká klasika z 90. Gypsy Woman, Kindred Spirits Remix, anebo Don Dola San Francisco. Je to rok, co Don Dola řádil citovkou No Room for a Saint a hlavně film Formule 1 v IMAXu, to jsem si vychutnal, skvělý snímek s Bradem Pittem, a teď momentálně je velice těžké se dostat do IMAXu na Odysseu. Samozřejmě v jiných kinech to je snažší, ale zrovna tam je to docela záhul. Na ten snímek se velice těším, ale my máme svůj Odysseu, takže vy se ještě budete moci kochat třeba Armandem van Heldem, I Want Your Soul.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Hotel Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu. Dance Radio. Dance Radio.

0: people there applauding me. It's just, yeah, I love it.
1: San Francisco, where's your disco?
2: Dom Dola a jeho parádní San Francisco se skvělým soundem. Máme 10 hodin 1 minutu k tomu a přijdou zprávy. Hned po nich Matrix, Future Bound, Baby Blue, Magnetic Eyes, Deadmau5, Steve Appleton, Science bude následovat. Či Alesso a Time, anebo Kate Racid, Life is too short. Hezký poslech.
1: San Francisco, where's your disco?
3: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

Na MOL opilý řidič přijel na benzínku v Lišově na Českobudějovicku. Koupil si lahev alkoholu a když se vracel k autu, upadl. Snažil se ale vstát a usednout za volant znovu. V tomu mu naštěstí zabránili přivolání policisté. Řidič nadýchal bezmála 5 promile a skončil v péči záchranářů. Česká republika může získat jednu z nových AI gigafactory, které chce Evropská unie vybudovat napříč Evropou. Evropská komise vyhlásila ve čtvrtek výzvu na vznik až 7 obřích výpočetních center pro umělou inteligenci. Do projektu mají zamířit veřejné i soukromé investice přesahující 30 miliard eur. Pouhé 2 měsíce stačily na to, aby italská automobilka Ferrari splnila roční plán prodeje svého prvního elektromobilu Lius. Ten po představení kvůli svému neobvyklému vzhledu vyvolal pobouření části investorů i fanoušků značky. Zájem o vůz, jehož cenovka začíná na 550 tisících eur, je především v Číně. Počasí. Pátek nás čeká další tropický den, bude jasno, polojasno a odpolední maxima přesáhnou 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Okay, trace it, life is too short, život je krátký, bohužel. Máme 31. července, to znamená, že v finálu je první půlka léta, tak nějak půlka prázdnin. Svátek má Ignác, všem blahopřejeme, posloucháte dopolední drive, další hodina započata, dneska tady na záskok mezi 9. a 12. na místo KT v dopoledním driveu s Milanem Kroužilem do té 12. hodiny. Teď nás čeká Freak Down, James Cook, Everything You Need, WW Scooter, Ray from the Other Space, Anette Fab, Wherever You Go. Přátelé, většinou samozřejmě jsem pln optimismu, tentokrát je tak trošku malinko smutná zpráva, ale podělím se s vámi.

0: Dál, pln optimismu, doufám, že nás máte naladěni na vlnách 8.29 FM a nebo aplikace Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

francouzský producent Arnaud Coste Souvenir, který už začal svoji producentskou dráhu v roce 1999. Muziku začal skládat doma. No a pak se z toho stal takový velký hitmaker. 10 hodin 31 minut. No, když jsem hovořil o smutné zprávě s Franco Baresim, tak tady máme malinko optimističtější vyhlídky, alespoň tedy doufám, protože dnes fotbalová reprezentace oznámí nového trenéra a poprvé v historii by to měl být cizinec, asi tušíte kdo, ale nechme se překvapit. Teď nás překvapí milé Fedele Grant a Rhythm of the Night, kdysi tedy samozřejmě kultovní snímek Korony, Rhythm of the Night, je to věc, která vždycky osvěží a teďka se tak také stane za několik málo okamžiků a hlavně Fedele Grant tomu dal takovou hodně stylovou podobu. Pak je tam Kalina Zanders, Hayley May, Who We Are, anebo Timmy Trumpet, Zenit, Analia, Afterglow.

0: Dimension, Karen Harding, Guardian Angel, anděl strážný. No, možná, že takového anděla měl třeba James Hype, kterého za chvilku uslyšíte. Don't wake me up. James Hype přišel do Londýna, měl 500 v kapse, byl úplně zoufalý, rozdával CDčka před klubem, nikdo o to nestál. Pak mu jeden promotér dal možnost, ale hrál před poloprázdným publikem. No a najednou velká změna. Hraje na všech možných festivalech, je to příběh jako z Hollywoodu, jako z Rockyho, kdy prostě outsider najednou vyletí do světa a teď už je na Ibize a lítá po všech možných tedy koutech světa. No a my tedy tohodle toho velikána za chviličku osvěžíme hitovkou Don't Wake Me Up. Pak je tady Undyne, Beautiful Things, Dimension a ještě Nano, Mistake. 10:49, posloucháte Dance Radio, dopolední drive, už nám pomalinku začíná klepat čas oběda, užívejte si to a já vám přeju nádherné dobré dopoledne tady ze studia na Hagibodu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dimension a ještě DJ Nano. Mistake. Nám se blíží 11. hodina, s tím přijdou zprávy. Hned po nich Otto Knows a Manda CY Goodbye. Mike Frost, Peace and Love. Daft Punk, Technology.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.
2: Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraj lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016.
1: Počasí.
2: Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den. Bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Lukas, Steve Marv, Give Me Your Love. Mám 11 hodin, 14 minut, poslední hodina dopoledního driveu zahájena. Přeju vám hezký den, pro úplnost informací 31. červenec, takže půlka prázdnin přesně dneska a svátek má Ignác, všem blahopřejeme a připojí se ještě Diplo a Sony Fodera, Turn Back Time. Sony Fodera to je Australan, který žije ve Velké Británii v roce třeba ve svých 23 letech, měl turné ve Spojených státech, kde ho G. Ferris poprosil o remix a jinak remixoval takové veličiny, jako je třeba Calvin Harris, Glass Animals, Green Velvet, Diplo či Elia Ice. To jsou samé veličiny a tam nemohl šlápnout vedle. Je to hitmaker, je stále činný a my si tady vychutnáme za chvilku tuhletu hitovku. Pak je tady Wilkinson a Katie Alex, Ultraviolet nebo Mahmoud, Orman, ještě Igit Caracas, Mu Eva. Trošku té latiny, ta je samozřejmě potřeba v tomhletom pěkném horkém klimatu. Tak já vám přeju ještě jednou nádherný den a vychutnávejte si nás na vlnách 8929 FM a nebo aplikace Dance Radio.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: to najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Hot Science 82, to je záruka kvality. Shades of Rhythm a Shaded. Máme 11 hodin 30 minut, skoro přesně. A teď nás čeká, no, opět vytáhneme zlatý 90-ky E17 House of Love. V té době hodně byly v kurzu chlapecké party, zvláště pro dívčí publikum, a tahle ta věc, to je kultovka. Takže E17 House of Love, Mark Knight, hned bude následovat Pietro a Rom Fortline, Shut It Down. Mark Knight je producent, který se z něj stává opravdu výborný hitmaker, klubový hitmaker. Mně se líbí kooperace s Markem Knightem, teda s Armanem Van Heldenem, pochopitelně. Těhle těm dvou pánům to sluší, oba dva jsou skvělí a tady se o tomhle tom přesvědčíte, Shut It Down. No a potom se přesídlíme do Reykjaviku, je tady islandská parta Gus Gus. Mně se třeba hodně líbilo Pur Leno, to byla výborná věc, někdy dokonce mám ještě doma CDčko, ale tahle ta islandská parta, ty severani prostě mají takovej svůj feeling osvěžující, jako dejme tomu pěkně příjemný větřík třeba v tomhletom horkém klimatu, tak doufám, že vás to také trošku ochladí. A Gus Gus vznikly už v roce 2005 a my si od něj dáme Simply Tuesday. Přátelé, přeju vám ještě jednou nádherný den, dejte na sebe pozor, užívejte si léto a mějte nás zapnuté, když samozřejmě tak bude, budeme jedině rádi na vlnách 8.29 FM anebo aplikace Dance Radio.

All the Time, John Summit, Chainsmokers a LC. 11 hodin 46 minut s datem 31. července tedy končí pomalinku dopolední drive. Ještě jednou všem Ignácům moc blahopřeji. V tohletom čase už by Katie neměla chybět v pondělí a já se s váma budu loučit, ale ještě vám řeknu

Release the Pleasure a možná se ještě vyjdou Jim and Spoon a plavka Kaleidoscope Skies, to je samozřejmě velká klasika. Přátelé, teď samozřejmě si udělejte maximální pohodičku, dobrou chuť, pakliže se chystáte k obědu, ať vám to všechno příjemně utíká, a v odpoledním show vám zpříjemný den Michael C, takže odpolední show s Michaelem C mezi 14. a 18. hodinou. Pak mezi 18. a 19. Enjoy and Deep Radio, pak mezi 7. a 8. Magwai Punks Up, Hardwell on Air mezi 20. a 21. hodinou a je 21 hodin Fedele Grant a Dark Like Sessions, takže vám přeju, ať vám to všechno hezky uteče, my se uslyšíme v neděli, ještě teda samozřejmě v odpoledních hodinách před Club Mixem v relaci Party Break, a v tomhletom show zítra se také budete moci užívat s Michaelem C mezi 13. a 16. hodinou a se mnou tedy v neděli mezi 13. a 16. Díky za přízeň, mějte se krásně, přeju vám nádherný horký den s Dance Rádiem.

Na MOL opilý řidič přijel na benzínku v Lišově na Českobudějovicku. Koupil si lahev alkoholu a když se vracel k autu, upadl. Snažil se ale vstát a usednout za volant znovu. V tomu mu naštěstí zabránili přivolání policisté. Řidič nadýchal bezmála 5 promile a skončil v péči záchranářů. Česká republika může získat jednu z nových AI gigafactory, které chce Evropská unie vybudovat napříč Evropou. Evropská komise vyhlásila ve čtvrtek výzvu na vznik až 7 obřích výpočetních center pro umělou inteligenci. Do projektu mají zamířit veřejné i soukromé investice přesahující 30 miliard eur. Pouhé 2 měsíce stačily na to, aby italská automobilka Ferrari splnila roční plán prodejů svého prvního elektromobilu Lius. Ten po představení kvůli svému neobvyklému vzhledu vyvolal pobouření části investorů i fanoušků značky. Zájem o vůz, jehož cenovka začíná na 550 tisících eur, je především v Číně. Počasí. Pátek nás čeká další tropický den, bude jasno, polojasno a odpolední maxima přesáhnou 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance radio. Dance radio. Two ships in the night.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark,

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Dance Radio.

0: pandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den, bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Na MOL opilý řidič přijel na benzínku v Lišově na Českobudějovicku. Koupil si lahev alkoholu a když se vracel k autu, upadl. Snažil se ale vstát a usednout za volant znovu. V tomu mu naštěstí zabránili přivolání policisté. Řidič nadýchal bezmála 5 promile a skončil v péči záchranářů. Česká republika může získat jednu z nových AI gigafactory, které chce Evropská unie vybudovat napříč Evropou. Evropská komise vyhlásila ve čtvrtek výzvu na vznik až 7 obřích výpočetních center pro umělou inteligenci. Do projektu mají zamířit veřejné i soukromé investice přesahující 30 miliard eur. Pouhé 2 měsíce stačily na to, aby italská automobilka Ferrari splnila roční plán prodejů svého prvního elektromobilu Lius. Ten po představení kvůli svému neobvyklému vzhledu vyvolal pobouření části investorů i fanoušků značky. Zájem o vůz, jehož cenovka začíná na 550 tisících eur, je především v Číně. Počasí. Pátek nás čeká další tropický den, bude jasno, polojasno a odpolední maxima přesáhnou 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásný odpoledne, Mausty a Van Kelmuth, taky Francesco Yates, Some Kind of Feeling, ideální otvírák letního odpoledne venku, opět tropické teploty. Dneska takovou 39 stupňů, tady v Praze je tedy opravdu velký horko. Podíváme se taktéž za chvíli, kde se můžeme vidět dnes na dvou večírcích, jeden je venku, jeden uvnitř, takže si stopro můžete svobodně vybrat a já se na vás budu těšit. Teď ale pozvánka na ranní Fresh, který vás čeká na Dance Radio každý všední ráno mezi 7 a 9 s Andym.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová

0: roll-on nebo deo stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rudimental, taky James Arthur, Sun Comes Up, my jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší taneční muziku. S vámi je Michael C. Dnes až do 18. budu hrát největší taneční pecky a potom se můžeme potkat na dvou hraních dnes od 8 hodin, tedy od 20.00. Budu servírovat pohodovej melodický Deep House, Progressive House na zahrádkách na Letný, takže tam se můžeme slyšet stopro, protože vstupný je úplně zdarma, kdokoliv můžete dorazit na drink a do 22 hodin mě tam uslyšíte. Potom se přemístím do Roxy od 12:30, budu hrát na Main Stage Maidanu právě v legendárním pražském klubu. Případně sledujte můj Instagram, kde mě naleznete jako Michael C. Dnes tady zahrádky Letná, potom Roxy a ode mě teď Wilkinson s Muletou, Eternity, David Guetta, Avicii, Sunshine a nebo třeba Rehab, Ghost Town, nabitej taneční line-up Féteru Dance Radio.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: Nestárnoucí hausovka Junior Jack Stupid Disco Mr. Dance Radio, pokud nevíte, co hrajeme. Jaký váš oblíbený track vám zní v uších? Všechno naleznete v aplikaci nebo na webu danceradio.cz. Ignácům taky dnes přejeme jen to nejlepší. K svátku máme tedy 31. července pátek a půlka letních prázdnin je fuč, před náma srpen a startuje tedy velmi teplými teplotami. O víkendu bude trochu chladněji, ovšem opět od pondělí tu budou zpět třicítky a taky několik stupňů navrch, tak si dávejte pozor a užijte si tyhle ty teplý dny. Alert, Sam Silver, anebo MK společně s Clementine Douglas, to je další muzika do celý, než tu bude Andy a další páteční zprávy v 15 hodin.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den, bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Velká zelená pohoda, to je Marduk a taky Roof Royal Cola, my jsme Dance Radio. Pokud máte rádi právě zlomený víc, každý pondělí náš tým chystá Rave on Air. 120 minut nejlepších drum and bassových hitů, spousta guest mixů, hostů, rozhovorů, soutěží o vstupenky na drum and bassový mejdany a tak dále. A na Instači naleznete i starší díly, stačí vyhledat náš tým pod nickem Rave on Air na konci podržítko. Ideální lákadlo taky na festival Let It Roll, který probíhá aktuálně u jezera Most. Podíváme se na něj, co vás tam čeká dnes a zítra v následujících minutách. Do té doby 642 a John Newman, Jamie Jones a novinka s Camden Cox, nebo třeba klasika Above and Beyond a jejich Can't Sleep.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Ben from a seat. Boss sickly got a drink. Boss sickly got a drink. Up your party, the girl I'm up your back. From a seat. No my seat.
1: Miss Monique, Genesi, taky Carl P, Nomasita, výborná to taneční muzika. Mimochodem, Miss Monique představila nový track, pozor, a to s legendárním Robin Williamsem na festivalu Tomorrowland na hlavní stage. Doporučuji s lídou videa, tahle ta záležitost se fakt povedla a hned jak vyjde, tak si ji nasadíme na Dance Radio. Datum vydání ještě není úplně jasný, takže sledujte sociální sítě Miss Monique nebo případně Robbieho Williamse. Tohle to bylo opravdu překvapivý a musím říct, že tahle ta kooperace se náramně podařila. Life Element Be Free, Eldu Brook a I'll Be Ready, Walk Away nebo Coldplay společně s Now All My Love, další servis na Dance Radio. Přímo pro vás, úžasný pátek.
2: Dance Radio, nejlepší taneční muzika.

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Wippenberg a jeho Pong. My jsme Dance Radio, podíváme se, co pro vás máme přichystáno v dnešním večerním programu. Určitě do Angina Deep Radio Show, to už je taková klasika, hned po mém vysílání dorazí i Mogwai Punk Sub. Repríza Revealed Selected nemůže chybět. Za 2 týdny tu bude opět premiéra Hardwell on Air. Fede Legrand a Above and Beyond. To je dnešní taneční plán až do půlnoci. Myslím, že je z čeho vybírat. V celou tu bude Andy a další zprávy, do té doby Fastboy, M People, anebo taky Melo Nada a Kate Smurf a jejich Stop Me Now. Užijte pátek. Jsme Dance Radio. Parádní odpoledne. Dance Radio. Dance. Dance Radio.

Na MOL opilý řidič přijel na benzínku v Lišově na Českobudějovicku. Koupil si lahev alkoholu a když se vracel k autu, upadl. Snažil se ale vstát a usednout za volant znovu. V tomu mu naštěstí zabránili přivolání policisté. Řidič nadýchal bezmála 5 promile a skončil v péči záchranářů. Česká republika může získat jednu z nových AI gigafactory, které chce Evropská unie vybudovat napříč Evropou. Evropská komise vyhlásila ve čtvrtek výzvu na vznik až 7 obřích výpočetních center pro umělou inteligenci. Do projektu mají zamířit veřejné i soukromé investice přesahující 30 miliard eur. Pouhé 2 měsíce stačily na to, aby italská automobilka Ferrari splnila roční plán prodejů svého prvního elektromobilu Lius. Ten po představení kvůli svému neobvyklému vzhledu vyvolal pobouření části investorů i fanoušků značky. Zájem o vůz, jehož cenovka začíná na 550 tisících eur, je především v Číně. Počasí. Pátek nás čeká další tropický den, bude jasno, polojasno a odpolední maxima přesáhnou 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: John Summit a taky Hala, Where You Are. Výborná to věc, my jsme Dance Radio. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart. Včera jsme si dali už 30. letošní kolo a vy stále hlasujte pro vaše oblíbence na Dance Radio CZ. Klidně hned teď. Nasadili jsme tři novinky Exela, Mossy Man se Skip Deuce a Tiesta s Oliviou Sebastianelli. Na stupních vítězů byl Another 54 Ultra Talk To You. Na trojce Calvin Harris s Jesse Satisfy na druhém místě a Joe Amon už dvakrát na první pozici. Shelter, uvidíme, jestli vyhrají i po třetí. Tuzemský drum and bass tedy rozhodně nedělá žádnou ostudu. Po reklamě The Midnight, Digital Dreams nebo taky Clean Bandit a novinka z Big Pick.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Nobody Listen, taky Anet X, Tiramisu na Dance Radio, nejlepší taneční muzika a bude pokračovat i nadále, protože my pro vás hrajeme the best dance music úplně non-stop. Co si zahrajeme? Třeba The Chainsmokers a taky 5 Seconds of Summer, Who Do You Love, Hiko Energy, Petra Browna a Funkosphere a už za moment Martina Solveiga a GTA Intoxicated. Meteorologové vyhlásili v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu i kvůli vysokým teplotám. Smogová situace platí stále i v Ústeckém kraji, takže opatrně a dejte si s náma do uší další taneční beat. Martin Solveig, GTA Intoxicated na Dance Radio v pátek 31. července. Super poslech!

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM.

0: Madonna, I Feel So Free, Peggy Gou Remix, my jsme Dance Radio, pořád hrajeme nejlepší taneční muziku za 2 minuty. Je 17 hodin, potom už to bude Andy a poslední dnešní zprávy. Ještě je tu jedno varování ve východní polovině Česka. Se dnes večer a v noci můžou objevit ojedinělé velmi silný lokální bouřky. Kvůli vedru se taky rozšířilo riziko požáru a platí pro většinu území celé České republiky, takže rozhodně, ať vás nenapadne někde v přírodě aktuálně zkoušet rozdělávat volný oheň. Nemuselo by to vůbec dopadnout dobře. Já vám pošlu ještě Fateless, God is a DJ a potom už to tady bude Andy se zprávama a my pokračujeme na Dance Radio právě teď. Dance Radio.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Tak velké SUV v nabídce Audi dosud chybělo. Model Q9 staví na základech nedávno představené Q7 nové generace a v Evropě bude k mání s 3-litrovým vznětovým šestiválcem. Vlny veder letos trápí většinu Evropy. Velmi vysoké teploty byly také v Německu, ve kterém podle institutu Roberta Kocha zemřelo v souvislosti s vlnami veder v tomto roce již téměř 10 000 lidí. To je nejvíce od roku 2016. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme další tropický den, bude jasno až polojasno a teploty v odpoledních maximech mohou vystoupat až nad tropických 40 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

feel the rush. So bender to the beat. Dance with me.

0: Kenny in Power, skvělej to drum bass, samozřejmě od včerejšího dne probíhá festival Let It Roll, a to u mostu na jezeře, a třeba dneska se můžete těšit na hvězdy jako Hybrid Vines, taky Pendulum, kteří zahrají live, to stopro doporučuju, Camo and Crooked, Matthews, Netsky, Black Sun Empire, Virus Trinity, což je audio back-to-back set Rushem a Optical, a spoustu dalších neuvěřitelných men, Coven, Euphoria, Zardonic, a mohl bych pokračovat opravdu téměř do nekonečna, pokud míříte právě tam, tak si to užijte. Dnes bude opravdu krásná teplá noc, což bude naprosto ideální pro drum and bassovou taškařici právě na severu Čech. Ode mě skvělá novinka od Kaiga a Maxe McNona, Take Me Back, dáme si Black Box, Meduzu anebo Mobyho společně s Anfisou Letiago. To vše na Dance Radio, tak buďte s náma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Novinka.

0: Moby a Fisaletti jako You and Me, nejlepší taneční muzika je tu pro vás i nadále. Playlist jako vždy na webu dance.radio.cz nebo v stejnojmenné aplikaci. Pokud razíte směr jich Rakousko, tak ode dneška můžete jako řidiči využívat další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Na jihu Čech tak chybí už jenom 12 kilometrů D3 mezi Nažidly a Kaplicí nádražím, a tedy každou chvíli se tahleta stavba posouvá ke svým úspěšnému konci. Gorgon City, Mitsubishi, The Prodigy, Firestarter, to je další muzika na Dance Radio právě teď.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Martin Garrix a Kill of Matt, nejlepší taneční muzika pokračuje, za chvilku Red Carpet, anebo Tiesto. Já se loučím, ovšem v pondělí tu budu opět zpátky od 14 hodin. Vy si dejte skvělý večerní program, třeba The Angel Deep Radio Show, Mogwai Hardwell On Air, tedy Real Selected reprízu, anebo třeba Above and Beyond, a slyšet se můžeme dneska na Zahrádkách na Letný, a to od 20 hodin a potom od půl jedný v klubu Roxy, tak se na vás budu těšit. Případně si mě najdete na Instači, kde jsem jako Michael C. Tak ahoj, úžasný víkend a skvělý večer.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
6: Hello, welcome to the Anjuna Deep Edition. It's Anja, and today we're bringing you a fresh set from label favorite Durante. He's had a busy 12 months. Following the release of his hugely successful debut album, Enter, he's been touring relentlessly across South America, North America, and Europe. Incredibly, in the middle of all that, he still found time to drop two EPs, Follow, and the recent much-loved Prisma EP with Ezequiel Arias. He's got more music up his sleeve this year, so keep an eye on him. And in the meantime, here's his solo set from the sunny beaches of Anjuna Deep Aspirations.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio. Dance Radio.
1: You've been chosen to join us on a journey to find

0: Dance Radio.
1: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

svět není Lego, tak si nech to svý vražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Window Kid.